direktno šviacom najzadu jediný šeprovedného prostorima. Kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravi.

0: Tě boženu, tak jsem byl na...
1: Želím vám mnoho úspěcha i srdečno druhoj.
2: U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst, vidjet

O priateľu, to si mi synom, nebo ženom, to si mi synom, nebo ženom, dok sem byl na teren. Zedl, o priateľu, to si mi synom, no, to si mi synom, nebo ženom, dok sem byl na teren.